dan toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etsem frama a emuya din a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na tsrama a wapa pa mu a etse oja yi yi chira wo